0: carnavalist.
1: Aba, jó he.
0: Carnavalist.
1: Já, Dada Meský.
0: Top futbalist.
1: Mohan Dučka.
0: Carnavalist.
1: Aba, das Mošter Potomeský.